0: Radio Net. Real radio for real fans. Top 5 at 5. 5 songs, 1 theme.
1: Today's topic is Bohemian Rhapsody.
0: Number 5.
2: To, ticho, ticho, ticho. Ticho, pozor, odpočítám to, jo?
3: Já počítám.
2: Tak počítej.
3: Raz, dva, tři, včil.
2: Ne, to je pomalu.
3: Včil.
2: Ne, je. Raz, dva, tři, čtyři.
3: Včil.